možná jsem jak blázen, ale já mám lidi z fantazie rád. Ten chlapík, stejně jako já, má hodně na co vzpomínat. Tak tedy proč se někam ženu, když mě žádná bota netlačí? Já mám